0: vrátite se na putování v preteklost.
1: 3, 2, 1, nič, Slovenia je evropský prvák!
0: Vest nostalgia vás popelje v časy najbolj divých spomínek.